Dobrá sezóna, jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád, neruš mě, jdu grillovat, někdo píše statusy,

0: Český Blaník.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

Jsem příliš starý na to, abych věřil v revoluci. A svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí. A nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventinol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly. Ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvona rtu, když při mě stál. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám.

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svat,

Lartu, když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových hřiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zveš

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.

neřeknou jako dřív, tak buď zdrav, Ave Maria. Dnes už se loučí mnohem, mnohem hůř, s každou vteřinou. Když jsem šel

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
2: Český blaník.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. 100 cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrobař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
3: Český blaník.
4: To je blaníček.

Z něj všechen vztek a chtíč. Doufám, že nás přijdeš oba zvednout a odvedeš nás pryč. Jestli ještě máš můj klíč.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly, tvůj úkryt před horkem.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket. Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.

ovce na koních, co hledají. Ho v cizích stájích jednou hrana zazvoní, i těm jezdcům na koních, co stále vedou.

až ten vítr zavane, vzplane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.
1: Prázdniny, pádláč, paráda.
2: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
1: Užijte si prázdniny naplno s Happysportem.
3: Rádio Český Blaník.

0: Blaník. Český Blaník.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
2: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
3: Vraťme čas alespoň na jeden den.
2: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacy.
3: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
2: Velká devadesátková show.
3: Letní atmosféra.
2: Rodinná piknik zón.
3: A program pro děti.
2: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
3: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
2: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
4: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
5: To chce klimatizaci.
4: A kam pro ni?
5: No přece za experty na vzduším.cz.
4: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
6: Na vzduším.cz musíte jít.
5: Vzduším.cz.

0: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
1: A já si dám steak.
0: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz
3: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
4: Rádio Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Moderní termální lázně i zážitkové akvaparky nebo moře a sluncem zalité písečné pláže. Cestujte s CK Apex.

0: tour za odpočinkem i novými zážitky. Více informací na apextour.cz.
1: Kupujete elektronickou dálniční známku? Nová oficiální adresa státního e-shopu je edálnice.gov.cz. Jistota bezpečného nákupu bez zbytečných poplatků. edálnice.gov.cz.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz

čaj si vaříš, do písniček provoní ti dech. Opření o stromy a na kamenech sedíme a zpíváme a rosa na kolejích

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom... 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český plán.

0: Radio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.

0: dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Radio Český Blaník.

0: značky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertas Plus.cz.
3: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
0: Jsme Český Blaník.
1: A najdete nás i na síti všech sítí.
0: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
1: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem. Jsme jako

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Když ti osud tvé dny sčítá, když je sčítá a pak odečítá, když si tě Bůh k sobě nechce vzít. Když ti osud

je bouře požehnání, tak mého srdce žár tě v chladu noci ochrání.

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
2: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
1: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
3: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
4: XXL Výprodej v online shop.cz.
5: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Rádio Český Blaník.
7: Tenhle příběh je pravda. Ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku a do

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: A dost barvy.
4: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
3: Léto fandí barvám.
4: Akce platí do konce září.
3: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
5: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
6: To chce klimatizaci.
5: A kam pro ní?
6: No přece za experty na vzduším.cz.
5: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
6: Na vzduším.cz musíte jít. Vzduším.cz.

andulová, nádherná se levandulová.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
3: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
4: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
6: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
7: Vraťme čas alespoň na jeden den.
6: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacy.
7: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
6: Velká 90ková show.
7: Letní atmosféra.
6: Rodinná piknik zóna.
7: A program pro děti.
6: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
7: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
6: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
8: České písničky, které máte rádi.
9: Na Českém hladíku.

0: Kdo je tam?
1: Soudní exekutor.
0: Nejsme doma.
1: To máte pravdu, už nejste doma.
2: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
6: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
7: To chce klimatizaci.
6: A kam pro ní?
7: No přece za experty na vzduším.cz.
6: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
7: Na vzduším.cz musíte jít. Vzduším.cz.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
8: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
9: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
11: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Rádio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Jednoduchost má sílu. A michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival restaurant.cz.
3: Koupaliště Úvaly. Místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres!
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Aguarachar!

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

cestě neb, vím, právě mi vrátilo tebe, vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci, vím, vím, že čas smutku snad přijde.

0: Už vás nebaví nekonečné natírání dřevěných teras, fasád a plotů? Barva se loupe, dřevo hnije a vy místo užívání si léta jej trávíte prací? Pak pro vás máme řešení. Revoluční technologii tlakové impregnace dřeva lněným olejem. Norská metoda, která je lety ověřená v drsných severských podmínkách. Impregnace proniká do struktury dřeva a chrání ho tak před hmyzem, hnilobou a UV zářením. A to nejlepší? Žádné natírání. Impregnace Soběslav.cz. Dřevo bez starostí.
1: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
2: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
3: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
4: Český blaník.
5: České písničky, které máte rádi.

0: Vytáhni Jendu!
1: Co říkáš? Výtahy jedna?
0: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
1: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty!
0: Povídám, vytáhni Jendu!
1: No jo, výtahy jedna!
2: Teď my už máme výtahy jedna.
1: Jendo?
3: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
4: Jendo, ty seš ale bedna!
5: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz
6: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudenalisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
7: Kupujete elektronickou dálniční známku? Nová oficiální adresa státního e-shopu je edalnice.gov.cz. Jistota bezpečného nákupu bez zbytečných poplatků. edalnice.gov.cz.
8: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
9: Český Blaník.
10: To je Blaníček.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavníku.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
6: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
7: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
6: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.

0: Radio Český Blaník.
1: Plakalo baby, jo, plakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám, kdo

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Taky nechcete končit léto větou?
2: To zase nějak uteklo, viď?
1: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
3: Mami, ten Superland byl boží.
4: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
5: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
6: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
7: Čau!
8: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
1: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
8: Romantika.
1: Sportáky.
8: Zábava pro děti a mnohem víc.
1: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
9: Firma na zážitky.
8: CZ. Prázdniny, pádláč, paráda.
10: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
8: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
11: Attention!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
11: Yeso!
12: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Rádio Český Blaník.
14: České písničky, které máte rádi.

0: půlku duše mé.
1: Český Blaník.
0: To je Blaníček.

0: děje. Jsem ten, kdo jednou tvý tělo zakryje.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
3: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly, tvůj úkryt před horkem.
4: Rádio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
3: Moderní termální lázně i zážitkové akvaparky nebo moře a sluncem zalité písečné pláže. Cestujte s CK Apex Tour za odpočinkem i novými zážitky. Více informací na apextour.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená, smažák!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

0: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
1: A já si dám steak.
0: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi-terasy.cz. Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Český blaník.
6: Český blaník.

0: Kdo je tam?
1: Soudní exekutor.
0: Nejsme doma.
1: To máte pravdu, už nejste doma.
2: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
3: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.siegel.cz.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
9: To chce klimatizaci.
8: A kam pro ni?
9: No přece za experty na vzduším.cz.
8: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
9: Na vzduším.cz musíte jít. Vzduším.cz.
10: Radio Český Baník.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.
1: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
2: Zveme vás na cestu kolem světa, kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování. Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště.
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.

nikde nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

vojska tu nejsou, není o co stát. Jestli to půjde, nebudem sekat. Věří

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

naši písničku už 100krát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

záchody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
1: Koupaliště Úvaly. Místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
2: Moderní termální lázně i zážitkové akvaparky nebo moře a sluncem zalité písečné pláže. Cestujte s CK Apex Tour za odpočinkem i novými zážitky. Více informací na apextour.cz.
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
5: Až jednou řekneš, stačilo to, tak já jdu. Pochopím, jen prosím tě pomalu. Až jednou řekneš,

blíž. V obleku či v dlouhém svetru davy lidí kráčí k metru, i naše kroky míří na zlatý kříž.

co já mám rád. Slyším slova proroka zpět do divadla.

0: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň? Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
2: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
3: Vraťme čas alespoň na jeden den.
2: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacey.
3: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
2: Velká devadesátková show.
3: Letní atmosféra.
2: Rodinná picnic zone.
3: A program pro děti.
2: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
3: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
2: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
4: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
5: Český Blaník.
6: To je Blaníček.

0: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
2: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. V divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.

0: Koupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Koupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
1: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
0: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
4: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
5: České písničky, které máte rádi.
6: Na rádiu Český Blaník.

0: Celý den jenom česky i slovensky.
1: Na Českém Blaníku.
2: Dávno už vím, že chodím jak tě.

hlavou, co pod nohou se blízká, co mě nutí do zpěvu se dát.

0: Z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
1: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
3: To chce klimatizaci.
2: A kam pro ní?
3: No přece za experty na vzduším.cz.
2: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
4: Na vzduším.cz musíte jít.
3: Vzduším.cz.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
6: Rádio Český Blaník.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyn nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.

hoří lesa, hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, hlavně si moc dobře nevím.

0: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
2: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
0: Vraťme čas alespoň na jeden den.
2: Do Třebíblic přijíždějí Lou Vega a Stacey.
0: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
2: Velká devadesátková show.
0: Letní atmosféra.
2: Rodinná piknik zón.
0: A program pro děti.
2: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
0: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
2: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
3: Český blaník.
4: Český blaník.
5: Český blaník.

0: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
1: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Stres.
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe ji proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival restaurant.cz.
5: Radio Český Blaník.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
2: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví Spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.

už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: České písničky, které máte rádi.
7: Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.

dokud noci střídá den. Vítr bude vát a mraky poplujou, slunce bude plát a tak jak léta jdou, země tvá bude tvou.

0: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
1: A já si dám steak.
0: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi@terasy.cz Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Rádio Český Blaník.
3: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
4: A přichází do mě žít nemocnán, tančí pílíška vaší je můj pán.
2: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
5: Míšo, stojí já se jen dír, rozkoukává.
3: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
6: A jako první ráno vidím tvý kruhy podočí.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
2: Tři ve tři.
3: To jsou tři české písničky na jedno společné téma.
2: Od pondělí do pátku vždy po 15. hodině.
3: Tři ve tři.
2: Na Českém Blaníku. Český Blaník.
3: To je Blaníček.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
2: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
3: To chce klimatizaci.
2: A kam pro ní?
3: No přece za experty na vzduším.cz.
2: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
4: Na vzduším.cz musíte jít.
3: vzduším.cz.
5: Kupujete elektronickou dálniční známku? Nová oficiální adresa státního e-shopu je edalnice.gov.cz. Jistota bezpečného nákupu bez zbytečných poplatků. edalnice.gov.cz.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
10: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.

pohladit dlaň. A víš, kdo tě smí na půsta políbit,

0: bit.
1: Hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
2: Český

0: existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
1: Taky nechcete končit léto větou?
2: To zase nějak uteklo, viď?
1: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
3: Mami, ten Superland byl boží.
4: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
5: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
6: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
7: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
1: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
7: Romantika.
1: Sportáky.
7: Zábava pro děti a mnohem víc.
1: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
8: Firma na zážitky.
9: CZ. I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
10: České písničky, které máte rádi.
11: Na českém hlavě.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, kouk vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
0: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Moderní termální lázně i zážitkové akvaparky nebo moře a sluncem zalité písečné pláže. Cestujte s CK Apex Tour za odpočinkem i novými zážitky. Více informací na apextour.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Rádio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník. Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.

díl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

už je to fuk, že ty a ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což je teda

ty a ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což jeden těžko nese, což je

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košili

Každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

zavřu oči, cítím starý časy, tvář ti zakrývaly jenom vlasy, vůně naději a levných cigaret.

záměr, že já v Kramerové versus Kramer Tonic Ginu nám lásku vyléčil. Pak celý noci propletený do sebe spolu vítali jsme raní nebe s pocitem.

jako hnízda ptačí sem. Pojednou zase kluk, který ostýchá se říct, jako hnízda ptačí sem. Pojednou zase kluk, který ostýchá se říct, najednou tolik slov.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém hladíku.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
5: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.

0: Vánoce.
1: Money.
2: Zažít krachy.
1: Nevadí.
2: Zažít nudu.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník. Rádio Český Blaník.
0: To je i Pavel Bobek.

článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi srovnatelné.

jezdit v Porsche, mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

0: Radio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém

Olga Luno. Za Nedvěd.

kdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi ten den

voda pádí kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul je.

tvára ještě stojí, i když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojí, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost pletu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem

krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak leď, cestu znáš.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Stojím v dešti, v očích pláč.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
2: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.